0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Marketing Radio Splita.